0: nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic jiného.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
5: Hey Radio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time, rock for you.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v minulosti v 35. kalendářním týdnu. Já už tady mám pro vás připravenou kapelu Trapped a song Still Frame.

Tak, vrhneme se na první výročí a to se uskutečnilo 27. srpna roku 1953, kdy se narodil Alex Lifeson, kytarista kapely Rush.

28. srpna roku 1942 se narodil Sterling Morrison, kytarista a zpěvák a také jeden ze 40 zakládajících členů kapely The Velvet Underground. Roku 1972 se Alice Cooper usadil v Británii na vrcholu singlového žebříčku se skladbou Schools Out a ve věku 67 let v roce 2014 zemřel jeden ze zakládajících členů Jethro Tull, Glenn Gornick.

29. srpna roku 1945 se narodil Chris Copping ze skupiny Procol Harum. Roku 1987 kapela Def Leppard se usadila na vrcholu žebříčku nejprodávanějších alb v USA a bylo to s albem Hysteria. A roku 1994 kapela Oasis vydala své debutové album Definitely Maybe.

30. srpna roku 1988 neměl asi Bruce Springsteen dobrý den, protože jeho manželka Julian požádala o rozvod a bylo to kvůli fotografii, která se objevila v tisku a byl na ní Bruce Springsteen s doprovodnou zpěvačkou z jeho kapely.

31. srpna roku 1985 se album Brothers in Arm od kapely Dire Straits dostalo na špici albové hitparády v USA a vydrželo tam celých 9 týdnů.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hej, ve kterým si říkáme hudební výročí, která se stala v minulosti. Teď už se vrhneme na datum 1. září. Roku 1945 se narodil Barry Gibb z vokální formace Bee Gees. Roku 1979 se v australském Sydney odehrál debutový koncert kapely Inexis. Roku 1979 kapela U2 vydala svou první desku na vinilu a roku 1982 kapela Blondie zrušila své britské turné kvůli tomu, že se neprodávaly vstupenky.

My už se pomalinku chýlíme ke konci, ale ještě předtím, než skončíme, tak si řekneme poslední událost a ta se stala 2. září roku 1988, kdy na stadionu ve Wembley v Londýně odstartovalo turné The Human Rights Now, na kterém se objevil Sting a Bruce Springsteen.

Dojeli jsme do cíle, takže mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme společně za týden ve stejný čas a na stejném místě, tudíž na rádiu Hej. Takže držte vlnu a ahoj.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na chicland.cz.

Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
3: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
4: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavili po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: jste fakt měli slyšet.
1: Fakt měli slyšet.
0: Playlist Music, nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich z brusu nový single.

0: playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a texty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský singl Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone, poslechnout v Playlist Music.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kář Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kář Řezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

I'm wanted.

Takže hezký a příjemný večer, milí posluchači. A máme tady neděli, to znamená, že v neděli to bude pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Od mikrofonu rádia je vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do Lennona s Dickinsonem, tak si vybereme nějaký odevírák pěkný. Třeba Iron Maiden, když už Blood Brothers, to by bylo dobrý, to bychom mohli. Tak to dáme a pak se vrhneme na kalendář a i na Johna Lennona a Bruce Dickinsona.

Tak to bychom měli odevírák, krásnej, s Iron Maiden. A dáme se do kalendáře 23. srpna, už týden zbývá dokonce prázdnin, to jsou mi věci teda. Takže začneme 1940, jo, kdyby 40. 1936, 23. srpna, se narodil Rudy Lewis, Drifters.

0: A teď nebude datum, milí posluchači, nebude, no, protože děvčata jsou na řadě. Tak dneska, na dnešek připadají narozeniny, na dnešek tedy 23. srpna, na neděli dokonce, Rita Pavone se narodila zrovna. A to je, Rita Pavone patřila k zpěvačkám, vůbec k umělcům, který hodně ovlivnili tu éru, ale zazářili jako meteor, že jo, bourali hitparády nějaký čas, hráli se na Laxíku hodně. No a dneska, když se zeptáte mladýho nějakýho, jo, hele, mladý neví, že to byla Rita Pavone, a on neví, tak na Facebooku se o tom moc nepíše, abych dlouho nemluvím. Tady máte.
1: La grande vedette, grande par le talent, petite par la taille, Rita Pavone.

Byla to, pokud já pamatuju, z televize a z filmu, hlavně, že v televizi za bolševíka nebylo moc takovýhle věcí, ale tak to byla taková drobná osůbka a byla ještě z generace těch starých poctivých showmenů, jo, prostě jako byl třeba Frank Sinatra, Bing Crosby, jo, a takový. A bylo to ještě poctivý umění, jo, v té době. Ne jako dneska ty mladý hvězdičky napumpovaný práškama, že jo. Teda myslím jako hudebníma, abyste to zase někdo nevykládal špatně. Co tady máme dál? Dál tady máme rok 1946, to se narodil Kate Moon 23. srpna. To jsou The Who britští. Tak mě vydržte, měla by se to tam sypat.

0: Tak to bychom měli, to bychom měli The Who. Já tady mám potom takový jako zajímavý umělec tady je. Já tam už ještě navydávám, co? To je velcí muži českého národa, Komenský a Jirásek a tak, ty by omdleli ze mě. Tak tady máme. Máme tady, že v roce 1958, 23. srpna, se narodil nikdo jiný než Karel Plíhal. To byl, je stále folkař, umělec za bolševika velice. Docela, jako, měl takové strašně vtipné hlášky, jo, a vtipné písničky. Já jsem kolikrát se divil, jo, nebo jsem čekal na koncertě, že to bude z technických důvodů zrušeno, nebo tak, jo. To je z toho fakt dobrý. Třeba znáte tu píseň o té modré knížce? To je fakt dobrý, no. Já i sám jsem scháněl tohle knižní dílo, tedy modrou knížku, která vás opravňovala k tomu, že jste nemuseli na vojnu. No, si to můžem pustit.
1: Celý se

dobrý, no. Jinak na tohle byl docela bolševik citlivý, jo, na takovýhle věci. To byla čestná povinnost mladýho hocha bránit mír a socialismus. Já jsem to dělal taky, že jo, dokonce jsem to dotah na necelých 5 měsíců vojny, z toho byly nakonec jenom 2. Jo, když do toho započítám přijímač. Ale tahlo se to se mnou až do 89. Protože když předstíráte blbce, že jo, tak to máte i v papírech a ono je to docela složitý. A kdyby se to provedlo, tak bych býval šel za to sedět a tu vojnu by jsem si musel dosloužit. A nakonec to dopadlo dobře. No. Jo, tak, co tady máme? 1960, 23. srpna se narodil Steve Clark, to jsou Def Leppard.

Zjíme na rok 1961. To se narodil 23. srpna Dean DeLeo. To jsou Stone Temple Pilots. Tady jsou.

Pak tady máme přebítlcováno, ale nebude to zase tak hrozný. V 62. roce 23. srpna John Lennon si v Liverpoolu bere synthý povel. No tak to nemusíme hrát, uženice dokážeme každej, to není nic zvláštního. Pak tady máme rok 64. 23. srpna se koná koncert Beatles v Hollywood Bowl a je natáčen s úmyslem ho později vydat jako živý album. Ovšem děvčátka tam dělají takovej brejgl, že ta nahrávka je naprosto neposlouchatelná a nepoužitelná, takže k jejímu vydání nedojde. A pak tady máme rok 68, Beatles natáčejí píseň Back in USSR. Nemá to nic společného se srpnem 68. Zpívá se tam prostě o tom, že Ruslandy jsou krásné holky. No, i když v tom Rusku snad nikdy nebyly Beatles.

A jinak byly snad dvě nebo tři verze, jedna nějak albová, jedna singlová. Ta singlová je snad delší o něco, ale to je celkem marginální věc. 1969, 23. srpna, respektive od 23. srpna tedy, bude Johnny Cash 4 týdny na vrcholu americké hitparády, albový tedy, s albem Johnny Cash and Johnny Cash and San Lantin. To je ten proslulej koncert vězeňský ze San Lantinu. No, těch vězeňských koncertů bylo víc. Jo. Takže vám zahraju z toho San Lantin bylo státní vězení americký. San Quentin, just for you.

0: love you.
1: Tak jsme se podívali do státního vězení v Sunland.

Tinus, Johnny Cashen, měl tam dobrý publikum, tam tleskali, atmosféra tam byla hezká a on to uměl s těma lidma docela dobře. A tak tady máme, co tady máme dalšího, rok 1970, 23. srpen, v nočním klubu Max Kansas City v Novém Yorku probíhá poslední koncert Velvet Underground společně s Lou Reedem. Já mám Lou Reeda pustím, ale asi z Velvet Underground to asi už nebude. Mám to, aspoň se domnívám teda.

Tak, to bychom měli, milí posluchači, Lou Reeda, a podíváme se o kousek dál, co bychom tady našli ještě. Dneska to bude, snad to dáme dohromady ten kalendář. Jo, 1980, 23. srpna, od 23. srpna opět hitparáda, vede britský a lový žebříček. Tak se opustíme Davida Bowieho.

ta je z roku 91. 23. srpna v Dublinu startuje dvouleté turné obnovených Dire Straits, které bude čítat, považte, 300 zastávek. Tak si to pustíme, Marka Knopfera, jeho partu, a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 23. srpen všechno.

0: tak se dneska podíváme na posluchače, jaký tady máme dneska. Vladěnka dokonce, zdravíme Vladěnku. Vladěnka se těší na taťku s holkama a posílá k tomu tlustou Bertu. A k tomu ještě přidávám 20. hodinu, na kterou jsem málem zapomněl.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Takže vinilový Arakajni, ještě zdravíme jednou pana Jindru z Janova do hor a je tady Vašek, píše, zdravím se, nebojí se, žiju. Jo, já jsem včera hlásil, že Vašek nějak nedojel, nebo že měl defekt, nebo co, no se to stane, že jo, v takovém horku, že jo, nebo tak. A dneska ale dorazil docela ve slušném pořadí a má tady, co tady má, soudnej den o traktoru. Zdravím Vaška, posílám.

je tady MMU, jinak teda, to je zkratka, jo, jinak teda Marta Mouka Uhlák s vašimi a píše: ahoj Jonziku, zdravím do studia, děkuji, a k tomu posílá Metaličku, to je dobrá volba, One...

Tak to bychom měli, milí posluchači, a já tady mám další přání, takže mě vydržte, že chvíli najdu. Tady budu asi tápat trochu, protože to je Vilda Čok, Dávám ti naději, a je to pro Máju, pro Boudu a jeho kumpány z Věznice v Ostrově, ale já mám tady Vilda Čoka pouze Dávám. No to možná, jestli to bude ona, doufám, že se snad trefíme, no. Když se netrefíme, ale dělám, co můžu. Já se obávám, že ten titul asi Dávám ti naději nebudeme mít, ale mrknu se na to, no. Schválně, co to udělá.

Tak, snad jsme se aspoň částečně trefili. A pak já ještě zkusím se podívat na pražský výběr Vildačok Rarity, jestli to tam taky nebude. To mám na desce, ale musím se kouknout. Málem jsem zapomněl na Libora Mnichovického. Krucipísk dává.

Tak zdravím Libora Měchovického a je tady Lenka z autobusu, zdravím celou autobusovou osádku z Moravy, akorát tady budou dneska trošku změny, jo, protože jak to vždycky každou neděli sleduju, tak spousta věcí se tam opakuje neděli co neděli, tak to budeme muset trošku uspořádat malinko jinak, protože na to by mohli posluchači poukazovat a taky to není to pravý ořechový. Ale Judas, proti tomu není námitek, zdraví Milenku. Je to všem řidičům na noc.

Max 123 dává zapomenutý muže. Ahoj Honzo, zahraj Karvinské brzdě a Jurovi Pačesovi píseň od Kernů Zapomenutý muži. Kerny dáme, to je legenda moravská, to by mohlo.

Pankáč dává Nukleární hovada, to je veselá kapela docela. A dává to pro Peťulku, Karlose a Vencu, tak si to užijte.

A pak je tady Boogie pro svoji milovanou Leničku z Frýdku Místku Running Wild, ale tady budem skladbu měnit, jak už jsem hlásil, a to především kvůli dílce. Jo. Dáváme, co dáváme, Shadowmaker, to je taky dobrý.

A teď budeme muset trošku laborovat, protože já tady mám jen necelý 4 minuty. Necelý 4 minuty na 9. hodinu. A co tam asi dáme, no? To bude trošku problém. Nevidím tam nic, co bych tam... Tak asi obětujeme tu 9. no. Nedá se svítit, protože celkově je málo času a já ještě zkusím Elise Coopera, že bychom se vešli. Myslíte? A bude to možná s velmi odřenýma ušima. Tereza 24 dává Alice Coopera pro Jirku Pačesa a karvinskému sniperovi Alešovi. Tak dáme.

0: stupid.
1: Vidíte, tak na ty hodiny taky zbylo, dokonce jsme to zvládli a pro Aldu z Hookwald a starý Chip Max tady má Iron Maiden.
2: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.
3: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem.

Jdeme se do Plzně, to znamená, že to bude Zdeněk Petrušete a Racochejl. Ahoj všem posluchačům rádia, hej, tobě a taky k nám do Plzně. Jestli budu pouštět napsání, no s radostí budu pouštět. Děkujeme a posloucháme. Včera viděli zajímavou kapelu na nějakém pestíku. Extrém, tak to dáme, no, velice vtipný povídání je tam, docela jsem se dobře bavil, do kamene by se to nechalo tesat, jak psali Zdeněk Petrušete a Racochejl, velmi vtipný, to je to svatá pravda, jo, tak zdravím a posílám.

Dobrý, tak zdravíme do Plzně ještě jednou a teď se podíváme zřejmě asi do Ostravy. Mariánský hory, pokud to tam, tam jednou byl na služebce, ale to už teď to už je asi 10 milionů let, strašně dávno. Mariánský hory Hulváky, taky myslím, že se tam jmenuje nějaká čtvrť. A tak do Mariánské hor posíláte posluchač z Mariánských hor, nenapsal kdo, ale zdravíme posluchače z Mariánských hor a posílá to všem dobrým lidem, kteří poslouchají Hejko, zahraj píseň Halloween od Halloweenu a to Right in the Sky. Tak se do toho dáme. No taky hezký kousek.

Teď to bude trošku divočejší. Vydržte mi chvilku, hned se do vás dám. Teď to bude chvilku divočejší, protože strejda z betonu, jak se podepsal, dává Arch Enemy. Tak zkusíme. Už by to mělo jet. Vydržte mi chvilku.

A představte si, to zpívá ženská tohle, jo, a docela taková křepelka, mladá a pohledná, to by jeden nevěřil, teda to. Svět se diví, laik se diví, odborník žasne. Láďa Zdislavický, rád by komunál pod maskou klauna.

Komunálové dohráli a v těch Zislavicích ještě trochu zůstaneme. Je tady hezky, líbí se nám tady ve Zislavicích. Tentokrát to bude Fanda. Byl to Láďa, teď to bude Fanda Zdislavský a nakonec, proč by ne, minule se na něj nedostalo, že byl Nával hrozný. Ahoj, Jendo, zdravím tebe i všechny u rádia. Poprosil bych tak tuhle pecku, konkrétně tedy Hatfere, Hatfere, Forever War, válka navždy. Tak jo, jako tuhle pecku na dobrý start, na noční trip. Tak se do toho dáme, no. Takže pozor, 3, 2, 1, teď a už to jede.

Tak to by jsme měli Rammsteiny, jinak tady se ještě mám hezký psaníčko od Zdeňka Petruše, tady a Racochejla, všichni čtyři mě napsali. A jinak, jak to říká ta kapela, jo, ten text tam, tak jako, já bych se taky po to podepsal, že jo, protože dotyčního člověka taky moc nemusím, no vlastně ho nemusím docela hodně a jinak jako zase si říkám na druhou stranu, jo, není tak špatně, aby nemohl být ještě hůř, že jo, že se, když si tak promítnu, že kdyby se člověk narodil tak v Severní Koreji, jo, tak to by bylo hustý teda. To je pravda. Zajedno to bych si na rádiu nevrznul, a kdybych si vrznul, tak nechci vidět ty následky. Tak a to máme, zdravím Zdeňka, Petruši, Teu a Racochejla a pak tady mám Jirku z Frýdku a ten dává zahrát Lumírovi Koblihovi Růženě Horákové z Lisůvek Metalindu. To je ta Metalinda, jak jsem o tom dneska na začátku vysílání mluvil, protože už jeden posluchač mi napsal, že dost bylo Metalindy. Ne, že by hráli špatně, ale jako doopravdy, když je to každý den, jo, ve 8:45 večer, přesně, no, tak to už jako doopravdy není dobře a musíme občas změnit repertoár, jo. Takže zdravím Jirku z Frýdku Místku a já si myslím, že dneska bych mohl nabídnout Lumírovi Kolibově Růženě Horákový krásnou věc třeba s zahraniční kapelou B52, ty jsou taky dobrý, tak si to užijte, já si myslím, že to hezky.

Jinak tu Metalindu asi zahrajeme, jo, někdy to, ale teď jako byla poslední týdny, to bylo každou neděli, no. Košická garážová společnost, to je u Tábora, Košice. A jo, Košice, to je jižní Čechy. Košická garážová společnost všem naším láskám minulým dávají Aldabru až jednou. Tak jo, zdravíme do Košic u Tábora a posíláme.

0: nedám spát. Pak vzpomeň si, jak měl jsem tě rád.
1: Tak to byla Abrakadabra, Až jednou. Tak jo, Až jednou. Jak se na to tak dívám, tak jeden, dva sirotkové tady dneska budou. No. Juráška Vemu ještě, toho ten se snad vejde, takže Juráška Vemu, ten dává Iron Maiden, to je jako hezká tečka za dnešním večerem, za dnešním večerem, protože se to vlastně jmenuje vždycky v neděli mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem, tak proč by ty Ironi tam nemohli bejt. A tak jo, já se budu těšit, když se budem, jo, když se budem vidět, měli bychom se vidět v úterý při blůzovkách, takže mějte hezký zbytek večera, mějte hezký zbytek neděle, milí posluchači, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, to je velice důležitá poučka, držte vlnu.

0: Zatáčete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

V pátek v 10 to jsou stresy, srdce mám až v krku, kde si káva, nikde Kriste Páne, všecko je zavírované, zavřené a pod rouškama táhne se to bambu s náma. Mě snad jebne. Se slzou v oku, bo jsem na 60 roku ohrožený druh jak panda, to už děcka není sranda, vy si jezdíte na lyže, já mám dechové potíže, mě snad jebne. Klaus nenosí respirátor, říká, že

Daša letí na Zanzibary a te své kupují, bar zavřený, salon krásy, tak si doma dělá vlasy, nejtěžší je trefit barvu do košíku, hned tři narvu, mě snad jebne. Děcka doma na výuce počítače mají v ruce, no a máma volá dědu, děda zve, to nedovedu, já si tady v klidu žijí, odchovaný na Nokii, mě snad jebne. Jak bych věděl, co má nastat ještě, že jsem přestal chlastat, nepokecaš, neposedíš, doba je na té.

Už nebuďte lidi smutní, z východu se valí sputnik z Unie a AstraZeneca, to jsem zvědav, co nás čeká v dubnu, maximálně v maji, až nás všecky opíchají, než mě jebne.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio. Full time rock for you.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

fucking if you don't cheat your meat! You!

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.